0: velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
1: Velebte Pána svetlo a tma.
0: Velebte Pána blesky a oblaky. Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
1: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
0: Velebte Pána mori a rieky. Velebte Pána pramene.
1: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
0: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
1: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
0: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
1: Velebte Pána duchovia a duše spravodlivých. Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
0: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom. Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
0: Požehnaný si Pane na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ja sám pozde večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a oslyšel smích. Krásná se zdála a na mě se smála, já se zeptal, jak říkat jí smích. Jestli chceš, tak mi tykej, jak chceš mi říkej,

spatřil, on k silákům patřil, v zápětí namířil k nám. Já cítil, jak v lednu

Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm,

prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak...

Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel, že můj svět

jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším? Nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám. Jsi pro mě tajemstvím a hádenkou taky. Kde tě můžu vidět? Teď maluju mraky. Jak poznám, že mluvíš? A ty mě neslyšíš teď. Chtěl bych přeletět tu zeď. Tak leď. Chtěl bych vědět víc. Už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct.

0: jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu, vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys si dal?
0: Chci jen, abys mě miloval.
1: Vážně nic víc, takže mám svobodu.
0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Uj, bože, krásnou tak, že to až uráží.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž.